podporovat Státní fond životního prostředí. Česká pošta uvede už za pár hodin do prodeje novou poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku u Krupky na Teplicku v Krušných horách. Známka z emise technické památky stojí 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Lanová dráha vede z Krupky na vrchol Komáří výšky, kde stojí i horský hotel. Trať dlouhá 2348 metrů je nejdelší sedačkovou lanovkou v České republice. Do provozu byla uvedená v roce 1952 a funguje celoročně. V roce 2013 byla prohlášena za kulturní památku.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Porucha vládního Airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem v Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. O rozbitém letadle odpoledne informoval Špicar na síti X. Vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský nám potvrdil, že letadlo má blíž nespecifikovanou poruchu a není schopné dál pokračovat v letu. Delegace teď k přesunu využije pravidelné linky mezi státy. Dodal. Předseda Senátu Miloš Vystrčil k tomu v presklubu Frekvence 1 řekl.
2: Ta letadla jsou zastaralá a že pokud chceme dělat diplomacii z hlediska rozšiřování našeho obchodu a získávání dalších kontraktů i prostřednictvím vládních představitelů, případně i prostřednictvím zástupců parlamentu, tak by bylo dobře, kdyby sloužila a byla funkční. Já s tím nepočítám, že bych otevíral otázku nákupu letadel. Já dneska spíše otevírám otázku, jestli náhodou, když podnikatelská delegace a přijde třeba s předsedou Senátu odletět do Vietnamu nebo na Tajvan, zda vůbec to letadlo mi bude poskytnuto. To je dneska problém, aby jsme vůbec letět mohli.
1: Celý preskup s Milošem Vystrčilem a Jakubem Weinlichem si poslechněte na webu frekvence1.cz. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 3 nové větve mimo úrovňové křižovatky u Medlešic na Chrudimsku. Díky nim lze ve všech směrech najet či sjet z obchvatu Chrudimi na původní silnici na Pardubice i křižující silnici ve směru na Vestec. Ve čtvrtek zprovozní silničáři most v Hodkovicích nad Mohelkou na severovýchodě Čech nad silnicí první třídy 35. Víc dodala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drekulová.
3: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
1: Most starý 53 roku muselo ŘSD zbourat a postavit tedy nový. Ústavní soud se zastal ženy, která namísto dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní auto BMW X5. Protože ale muž čelil stíhání pro podvod, orgány činné v trestním řízení vůz zabavili, prodali za 573 tisíc a peníze zajistili k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených. Žena marně žádala o uvolnění peněz. Justice chybovala, když se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu tedy rozhodne krajský soud v Českých Budějovicích, plyne z nálezu.

0: Radio Bonton.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Výsledky víkendových obecních voleb byly odpoledne vyhlášené ve sbírce zákonů. Vyšly spolu se sdělením, a to o zvolení 5 senátorů už v prvním volebním kole. Dopravu v Brně kvůli rozsáhlým kolonám na některých křižovatkách řídili a zřejmě dál budou řídit místo semaforů přímo policisti. Město od pondělí ochromuje uzavírka pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Potvrdila nám to i policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Dnes ráno jsme vypnuli na některých brněnských křižovatkách semafory a řídili jsme dopravu sami, aby byl provoz plynulejší. Předpokládáme, že budeme dopravu řídit v ranní špičce i nadále. Jsme připraveni zasáhnout také v odpolední špičce, pokud to bude potřeba.
1: Problémy mají být až do 20. listopadu. Situace by se měla ale výrazněji zlepšit až po znovu otevření tunelů. Zdravotní situace nakažených lidí v lázních Luhačovice na Zlínsku se postupně uklidňuje. V lázeňském léčebném domě Praha nepřibývají nové případy gastroenteritid vyvolaných noroviry. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje tam proto zrušila pokyn k dodržování protiepidemických opatření, který platil už od července. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou sfalšované. Případem se tak zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácený do zahraničí. Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí Středočeského kraje si myslí, že by se měl změnit zákon o odpadech.
3: Kraj by dostal oprávnění nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu.
1: Likvidace skládek, u kterých není známý pachatel, by měl podle Středočeského kraje podporovat Státní fond životního prostředí. Česká pošta uvede už za pár hodin do prodeje novou poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku u Krupky na Teplicku v Krušných horách. Známka z emise technické památky stojí 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Lanová dráha vede z Krupky na vrchol Komáří výšky, kde stojí i horský hotel. Trať dlouhá 2348 metrů je nejdelší sedačkovou lanovkou v České republice. Do provozu byla uvedená v roce 1952 a funguje celoročně. V roce 2013 byla prohlášena za kulturní památku.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Porucha vládního Airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicerem v Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. O rozbitém letadle odpoledne informoval Špicer na síti X. Vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský nám potvrdil, že letadlo má blíž nespecifikovanou poruchu a není schopné dál pokračovat v letu. Delegace teď k přesunu využije pravidelné linky mezi státy. Dodal. Předseda senátu Miloš Vystrčil k tomu v presklubu Frekvence 1 řekl.
2: Ta letadla jsou zastaralá a že pokud chceme dělat diplomacii získá rozšiřování našeho obchodu a získávání dalších kontraktů i prostřednictvím vládních představitelů, případně i prostřednictvím zástupců parlamentu, tak by bylo dobře, kdyby sloužila a byla funkční. Já s tím nepočítám, že bych otevíral otázku nákupu letadel. Já dneska spíše otevírám otázku, jestli náhodou, když podnikatelská delegace a přijde třeba s předsedou senátu odletět do Vietnamu nebo na Tajvan, zda vůbec to letadlo mi bude poskytnuto. To je dneska problém, aby jsme vůbec letět mohli.
1: Celý preskup s Milošem Vystrčilem a Jakubem Weinlichem si poslechněte na webu frekvence1.cz. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo 3 nové větve mimo úrovňové křižovatky u Medlešic na Chrudimsku. Díky nim lze ve všech směrech najet či sjet z obchvatu Chrudimi na původní silnici na Pardubice i křižující silnici ve směru na Vestec. Ve čtvrtek zprovozní silničáři most v Hodkovicích nad Mohelkou na severovýchodě Čech nad silnicí první třídy 35. Víc dodala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
1: Most starý 53 roku muselo ŘSD zbourat a postavit tedy nový. Ústavní soud se zastal ženy, která namísto dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní auto BMW X5. Protože ale muž čelil stíhání pro podvod, orgány činné v trestním řízení vůz zabavili, prodali za 573 tisíc a peníze zajistili k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených. Žena marně žádala o uvolnění peněz. Justice chybovala, když se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu tedy rozhodne krajský soud v Českých Budějovicích, plyne z nálezu.

0: Máte vysavač, pračku, myčku a přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
1: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než tisíc prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
2: Bonton. Tady je česká hudba doma.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Výsledky víkendových obecních voleb byly odpoledne vyhlášené ve sbírce zákonů. Vyšly spolu se sdělením, a to o zvolení 5 senátorů už v prvním volebním kole. Dopravu v Brně kvůli rozsáhlým kolonám na některých křižovatkách řídili a zřejmě dál budou řídit místo semaforů přímo policisti. Město od pondělí ochromuje uzavírka pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Potvrdila nám to i policejní mluvčí Petra Hruzová.
2: Dnes ráno jsme vypnuli na některých brněnských křižovatkách semafory a řídili jsme dopravu sami, aby byl provoz plynulejší. Předpokládáme, že budeme dopravu řídit v ranní špičce i nadále. Jsme připraveni zasáhnout také v odpolední špičce, pokud to bude potřeba.
1: Problémy mají být až do 20. listopadu. Situace by se měla ale výrazněji zlepšit až po znovu otevření tunelů. Zdravotní situace nakažených lidí v lázních Luhačovice na Zlínsku se postupně uklidňuje. V lázeňském léčebném domě Praha nepřibývají nové případy gastroenteritid vyvolaných noroviry. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje tam proto zrušila pokyn k dodržování protiepidemických opatření, který platil už od července. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou sfalšované. Případem se tak zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácený do zahraničí. Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí Středočeského kraje si myslí, že by se měl změnit zákon o odpadech.
3: Že kraj by dostal oprávnění nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu.
1: Likvidace skládek, u kterých není známý pachatel, by měl podle Středočeského kraje podporovat Státní fond životního prostředí. Česká pošta uvede už za pár hodin do prodeje novou poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku u Krupky na Teplicku v Krušných horách. Známka z emise technické památky stojí 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Lanová dráha vede z Krupky na vrchol Komáří výšky, kde stojí i horský hotel. Trať dlouhá 2348 metrů je nejdelší sedačkovou lanovkou v České republice. Do provozu byla uvedená v roce 1952 a funguje celoročně. V roce 2013 byla prohlášena za kulturní památku.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Hosti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
1: Přímo by chytrálí. S Chytrartem jsme ušetřili.
0: A co je Chytrart?
1: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než tisíc prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
3: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
4: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
7: To je ale zima. Jdu ven.
6: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Chlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
11: Rádio Bonton. Zprávy.
12: Výsledky víkendových obecních voleb byly odpoledne vyhlášené ve sbírce zákonů. Vyšly spolu se sdělením, a to o zvolení 5 senátorů už v prvním volebním kole. Dopravu v Brně kvůli rozsáhlým kolonám na některých křižovatkách řídili a zřejmě dál budou řídit místo semaforů přímo policisti. Město od pondělí ochromuje uzavírka pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Potvrdila nám to i policejní mluvčí Petra Hrůzová.
13: Dnes ráno jsme vypnuli na některých brněnských křižovatkách semafory a řídili jsme dopravu sami, aby byl provoz plynulejší. Předpokládáme, že budeme dopravu řídit v ranní špičce i nadále. Jsme připraveni zasáhnout také v odpolední špičce, pokud to bude potřeba.
12: Problémy mají být až do 20. listopadu. Situace by se měla ale výrazněji zlepšit až po znovu otevření tunelů. Zdravotní situace nakažených lidí v lázních Luhačovice na Zlínsku se postupně uklidňuje. V lázeňském léčebném domě Praha nepřibývají nové případy gastroenteritid vyvolaných noroviry. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje tam proto zrušila pokyn k dodržování protiepidemických opatření, který platil už od července. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou sfalšované. Případem se tak zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácený do zahraničí. Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí Středočeského kraje si myslí, že by se měl změnit zákon o odpadech.
14: Kraj by dostal oprávnění nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu.
12: Generace skládek, u kterých není známý pachatel, by měl podle Středočeského kraje podporovat Státní fond životního prostředí. Česká pošta uvede už za pár hodin do prodeje novou poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku u Krupky na Teplicku v Krušných horách. Známka s emise technické památky stojí 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Lanová dráha vede z Krupky na vrchol Komáří výšky, kde stojí i horský hotel. Trať dlouhá 2348 metrů je nejdelší sedačkovou lanovkou v České republice. Do provozu byla uvedená v roce 1952 a funguje celoročně. V roce 2013 byla prohlášena za kulturní památku.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné, s garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus 10,5 litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Radio Bonton.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: 8 hodin posloucháte tu správnou rozhlasovou stanici, posloucháte Radio Bonton. Karel Gott nám zaspívá v té první hodince, dá si svoji oblíbenou Beatles. No a dostaneme se i k Mirajovi. Miraj Navrátil, skupina Miraj a Drahokamy. A taky osmdesátky chybět nebudou rozhodně. Dáme si obrovský hit rakouské skupiny Opus. Ano, zatleskat, zaspívat si můžete ve společnosti Rádia Bonton.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: V tuto chvíli máme 11 stupňů, převážně oblačno, tedy mluvím o Praze, jinak na území republiky očekáváme zataženo až oblačno a místy slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 13 až 18 stupňů Celsia.
2: Hledáte kvalitní ojetý vůz, u kterého víte, co kupujete? Arval.cz, přední poskytovatel operativního leasingu v České republice, přichází s nabídkou více než tisíce prověřených ojetých vozů. Vozy s jasným původem a známou historií. Mladé ojeté vozy ve skvělé kondici. Vyberte si z více než tisíce prověřených vozů a jeďte s jistotou. www.arvalauto.cz. Ojeté vozy, kterým můžete věřit. Více než 1000 prověřených ojetých vozů najdete na www.arvalauto.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré jitro. V Polsku mají den vzdělání, v Portoriku den přátelství, na Havaji zase den objevení. To zní docela slušně, co říkáte? No, my u nás v zemi mlékem a strdím oplývající máme prach obyčejnou středu s datem 14. října, ale pozor, i takový na pohled obyčejný den může být nositelem mnoha fantastických zážitků. To mi teda věřte. Už jen to, že máte naladěnou vaší oblíbenou stanici. Přátelé, dámy a pánové, máte vyhráno. Tak tedy startuji ranní Bonton a popřeji skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Annie Lennox je naprostá jednička, co se týče mezi zpěvačkami světového kalibru. Eurythmics, When Tomorrow Comes, 8 hodin 12 minut, vy posloucháte ranní bonton. No a pojďme se podívat, co se událo kdysi 14. října, to je právě dnes. No pojďme do roku 2006, během utkání utrpěl brankář Petr Čech frakturu lebky při střetu se Stephenem Huntem, který jej nešťastně trefil kolenem. No a od té doby začal potom Petr Čech nosit tu slavnou přilbu, helmu fotbalistickou. Pojďme do roku 1947, Chuck Yeager překonal na letounu Bell X-1 rychlost zvuku a v roce 1968, 14. října, americký sprinter Jim Hines se stal prvním člověkem v historii, který oficiálně zaběhl stovku pod 10 vteřin. No a pojďme na ty krásné ženy. Supermodelka Daniela Peštová je dnes 56-letá. Letí to, že? V roce 2000 se při moderování módní show seznámila se svým budoucím partnerem, slovenským zpěvákem Palo Haberou. Poté se jim narodila dcera Ella, Joy Anna a roku potom syn Paul Henry. Rodina žije v Praze, překvapivě, že? No a je tu další krasomilá. 47 let má dnes v občance modelka a podnikatelka Kateřina Stočesová. V roce 98 zvítězila v soutěži Miss České republiky a téhož roku získala i ocenění Queen of the World, tedy královna světa. 68. narozeniny by oslavil Jiří Hromada, herec, gay aktivista a politik. Jirko, tam nahoru všecko nejlepší. No a je tu Dan McCafferty. To byl zpěvák skotské hardrockové skupiny Nazareth. Dnes by oslavil 80. V roce 68 zakládal kapelu Nazareth a zpíval na všech albech skupiny a sám vydal dvě solová.

0: trošku temný, Jan Sahrádl a taky Baruška Vazyková. Tisíc men, 8.21, vy posloucháte Ranní bonton. Milan vám přeje krásné, dobré vstávání. Dneska je takový den určený pro Krasomila anebo Krasoslava, ale v kalendru máme Agátu, tedy se jí pojďme pověnovat. Agáta pochází z řečtiny, znamená dobrá, zdatná, ušlechtilá. O, to je samá superlativa. No a co je zajímavého, že do češtiny se tohleto jméno, tedy Agáta, převádí jako Háta anebo Dobruše. Takže i Háta a Dobruše prakticky mají dneska svátek. Tak všecko nejlepší, děvčata. Za mužskou formu můžeme považovat jméno Agaton. Agaton, slyšíte dobře. Já osobně takového muže neznám, vy jo? Pokud ano, pište. Ozývejte se, zajímalo by mě to. Chňapka a Žiži, přátelé, jak je tak čeština krásná a kouzelná. Chňapka a Žiži mají svátek dneska v říši kočičí. Pojďme dál, Axa. No, není to ten slavný pražský bazén na Poříčí, i když ano, ale ten bazén se nachází ve tříhvězdičkovém funkcionalistickém hotelu, který je v provozu od roku 1932. Ovšem pro dnešek Axa je oblíbené psí jméno, používané pro fenky i pro psy. Ano, takže Axy nebo Axové mají též v tento den 14. října svátek. Pro oslavence a nejen pro ně mám připravenou další muziku. Tereska Kernlová a taky Soul Sister, no, samá nádhera. Na bontonu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Hezké ráno, sněmovna se dnes znovu vrátí k zákonu o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Pavel. Nová pravidla mají usnadnit přijímání i propouštění úředníků. Vládní koalice změny obhajuje snahou zrychlit a zjednodušit fungování úřadu. Prezident zákon vetoval, protože se obává, že změny umožní politikům příliš zasahovat do fungování státní správy. Banky a stavební spořitelny v září poskytly hypotéky za téměř 35,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se ale objem hypoték zvýšil o 3%. Úrokové sazby v průměru stouply na 5,1% ze srpnových 5%. Soud v Praze dnes začne řešit případ čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Obžaloba může vinit z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přicestoval do Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku. Krytí podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu 5 let vězení. Spojené státy rozbily síť, která pomáhala severokorejským pracovníkům v IT krást identity a podvodně získávat zaměstnání v amerických firmách s cílem vydělávat peníze pro KLDR. Zatkli dva Američany, kteří čelí obviněním z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace, praní špinavých peněz a krádeží identity. Obviněno bylo dalších 14 lidí, z nich 10 působí v Číně. Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole s Majou Chvalinskou z Polska. Prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. Ve Wuhanu dnes čeká druhé kolo ještě další dvě české tenistky. Karolína Muchová nastoupí proti Američance McNellyové, zatímco Nikola Bartuňková vyzve Italku Pauliniovou, která v prvním kole vyřadila Sáru Bejlek. Dneska bude oblačno.

8.42, posloucháte Ranní bontón, přeju vám krásné dopoledne. Magdalena Šalamounová je zpěvačka, výtvarnice a autorka, která se široké veřejnosti zapsala do podvědomí především díky hitu, který skončil s názvem Tento song, který naspívala v roce 2009 společně s Mekym Žbirkou. Magda se v minulosti také objevila v pěvecké soutěži Československá superstar, bylo to konkrétně v roce 2005. Sakra, to už je 21 let, no letí to. No a co dělá Magda dneska? Věnuje se malbě, tvorbě originálních výtvarných děl a ilustracím. A pozor, letos vydala knihu s názvem Každodennost. Tolik tedy k Magdaleně Šalamounové a teď už k dalším songům na bontonu. Samé pecky. Za chvíli Robbie Williams, Karel Gott a taky Michael Jackson.

0: muzika, co říkáte. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Tahle ta píseň zazněla ve filmu Don Juan de Marco s Marlonem Brandem a Johnny Deppem v hlavní roli a v téhle nahrávce hostuje španělský flamenkový kytarista světově proslulý Paco de Lucia. Tahle ta píseň vyšla na soundtracku k filmu v roce 1996. To jenom, abychom si upřesnili, co tady na Bontonu hrajeme. Druhá hodinka ranního Bontonu je na spadnutí, co v ní uslyšíme. Třeba...
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám.
0: No, tak to se mi taky líbí. Marek Ztracený a nebo Michal Tučný. No a z britských ostrovů dorazí Phil Collins. Další den v ráji. Co víc si přát, přátelé. Wow.
2: Radio Bonton, počasí.
0: No tak dneska tedy s očekáváním slabých přeháněk s teplotami 13 až 18. Zítra bude polojasno až jasno a teploty téměř shodné 13 až 17. To budou tedy teploty, které nás budou obtěžovat a oblažovat spíše ve čtvrtek.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Voilà, dámy a pánové, buongiorno, krásné, dobré dopoledne. Máme přesně 9 hodin, teď to tam padlo. Dovod mainstreamu se za chvíli dostaneme s judistou Lukášem Krpálkem. Na oblohu zase vzlétneme s Dagmar Honcovou, o čem dnes, no samozřejmě o počasí, no a určitě tam bude jako nějaká zajímavost, nebude chybět nějaká zajímavost, tak jsem to chtěl říci. Co se týče muziky, no tak ta je jedině pohodová, úžasná a nádherná. Za chvíli, no tuhle píseň mám rád, California Blue s Royem Orbisonem, škoda, že už tady není, no, ale spoustu skvělé muziky udělal, stejně tak jako třeba Marek Ztracený, anebo Alice. Oh, Itálie, una notte speciale, mimo jiné tuhle tu věc taky naspíval Karel Gott.
2: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Ča-ča-ča, Roy Orbison a California Blue při vysílání ranního Bontonu. Co pak California, ale přátelé, rádio Bonton se poslouchá až v Egyptě. Zdravím tedy Míšu, Radka a Julču, kteří nás právě teď mají naladěný u moře. Poslali mi fotku, no fantazie. Tak já vás zdravím, užívejte si dovolené. No a pro vás ostatní mám tady takovou sportovní zprávu, která je zajímavá, no přímo mainstreamová bych to nazval. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek věří, že sobotní bronz z mistrovství světa nebyla jeho poslední velká medaile. Na stupně vítězů se po třech letech vrátil, přestože v přípravě na šampionát se rozhodně necítil ideálně a nerozhodil ho ani telefonáty s osmiletou dcerou Marianou, která mu navzdory zákazu po každém zápase gratulovala z pokojíčku. Lukáš nám k tomu řekl.
1: Měl bych se prostě víc koncentrovat na ty zápasy, než to, že si telefonuju s dcerou. I když já jsem samozřejmě měl vždycky radost, že jsem to zvednul a vždycky mi gratulovala a držela palce dál, takže to bylo samozřejmě hezký.
0: No, tak to vidíte, s Krpálkovy medaile měl velkou radost i jeho desetiletý syn Antonín, který by mohl být na tatami jeho nástupcem. No tak kéž by se potatil, co?
2: Radio Bonton.
0: Teď už další muzika, Michal Hrůza pro Emu a za chvíli taky Phil Collins a rubrika Žít podle počasí. To vše na Rádio Bonton.
3: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Day in Paradise. 9:21, je tu ranní bonton, za chvíli pravidelná rubrika a pokud pijete kávu, tak myslím, že budete potěšeni.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Klidné, ospalé ráno. Index pití kávy je na celém území Česka na vysokých hodnotách, a to kvůli zvětšené oblačnosti, místy s deštěm nebo také s přeháňkami. Deštníky a pláštěnky všude sebou na ranní a dopolední hodiny. Odpoledne začne od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. Srážkové úhrny se nejčastěji zastaví do 5 mm, spadne tedy maximálně 5 litrů na metr čtvereční. Ve večerních hodinách potom na západě našeho území už očekáváme oblohu plnou hvězd. Bude polojasno nebo také jasno. Nejvyšší odpolední teploty v porovnání s dlouhodobým normálem jsou nadprůměrné. V odpoledních maximech naměříme 13 až 18 stupňů Celsia a teplota v 1000 metrech na horách na Šumavě se bude pohybovat až na 12 stupních Celsia.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
9: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
11: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Hezké dopoledne. Sociální výbor doporučil sněmovně schválit novelu zákona o důchodovém pojištění, která od příštího roku přináší několik klíčových změn pro důchodce. Mezi hlavní patří jednorázový příspěvek 2000 korun, zavedení pravidelného růstu penze každých 5 let po dosažení 80 let věku a úpravy zohledňující práci v důchodu. Sněmovna dnes bude znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, který se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Ukrajinský prezident Zelenský se dnes v Londýně setká s britským premiérem Andym Barnhamem. Británie hodlá znovu potvrdit svou podporu Ukrajině, a to mimo jiné slibem nového balíčku protiletadlových raket. V Grónsku se chystají rozsáhlé průzkumy ložisek ropy, plynu a nerostných surovin. Na své sociální síti to uvedl americký prezident Trump, který arktický ostrov nazval naším novým a krásným Grónskem. Prezident zároveň zdůraznil důležitost ostrova pro bezpečnost Spojených států i Evropy. Hokejisté Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 8:45. Dopoledne ještě bude oblačné, zatažené, sem tam se ještě mohou objevit přehánky. Odpoledne se ale začne vyjasňovat a přehánek začne ubývat. Teploty mezi 13 a 18 stupni.

0: Říká se, že všechno krásné jednou začíná, ale také končí. 14. říjen je u konce, alespoň pro mě, co se týče ranního bontonu. Jinak samozřejmě celý den máte před sebou, takže já věřím, že si ho užijete tak, jak si to představujete a že vám všechno vyjde. Budu se těšit zítra v 8 ráno, do té doby se mějte a já vám popřeju klasicky taky čau, čau. Jo, pozor, písničky na psání, abych na ně nezapomněl. Dan Kostka už za chvíli na bontonu.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
7: Ano, přátelé, kamarádi, je ode mě nádhernou středu s datem 14. října, tak právě teď nám odbyla 10. hodina a právě teď je to tady. Ano, startují dnešní písničková přání a to znamená jediné až do 11. hodiny budu opět hrát podle toho, co vy budete psát, tak zkuste. Už teď posílat SMSky na 736 308 888, klidně také zprávy na náš Facebook a také Instagram, no však už to moc dobře znáte. Kdyby náhodou, klidně i zavolejte přímo sem naživo do studia Rádia Bonton na číslo 257 403 sedmičky k tomu. Za chvilku jdeme na to. Teď tady mám ovšem Agátu, která dneska slaví svůj svátek, takže přeju všechno nejlepší, milé dámy. A posílám Eruption.

0: jsem zalitý.
1: Ano, opět Hradeček na Bontonu, také středečně vyladěné písničky na vaše přání. Pojďme se zabývat vašimi prvními SMSkami, které už dorazily. Píšete například: ahoj Bontone, prosím vás, zahrajte mi od Ivetky Bartošové podzimní píseň September Lady. Díky, napsal Sláva. Tak Slávo, pojďme oslavovat ten podzim společně s Ivetou Bartošovou právě teď u nás na Bontonu.

Tak to byli Kudrnáči Europe na vlnách Bontonu. Já vám přeju nádherné středeční dopoledne. Vypíšete další SMSky do dnešních písniček na přání. Například příjemný podzimní den přeji vám do studia i posluchačům. No a prosím o písničku mé srdcovky Davida Dejla. Čísla na hodinkách. Moc děkuji. Píše nám Jíťa, tak milá Jíťo, když už je to ta vaše srdcovka, no tak máte ji mít.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
3: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Zbláznili jste se?
8: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

To byl Richard Miller na Bontonu ve středečních písničkách. Na přání teď opět vy a vaše další zpráva, která dorazila. V ní píšete: ahoj Dane, zahraj mi prosím něco od Kamufláž. Pro mě a Hinka, ať máme parádní den s parádní muzikou. Díky, tak tohle píše Petr. Takže pánové, Petře, Hinku, tady máte vaši další muziku, tak si užívejte toho parádního dne. Opravdu muzika výborná. Co si budem povídat, tak ať se vám líbí.

To byla Lucie Vondráčková na Bontonu, s vámi středečně vyladěné písničky na přání. No a to znamená, že na čase další SMS, která dorazila. Pojďme na to, píšete krásný den všem, kteří právě poslouchají Rádio Bonton. Prosím o zahrání písničky Paní má se má, Mé lásce Šárce do Vimperka, aby jí bylo lépe a všechny bacily rychle utekly. Miluji tě a díky, napsal Vláďa. Tak Vláďo, možná už jen tahle SMS Šárce hodně pomohla. V každém případě, Šárko, vás teď bude ještě navíc kurírovat také Tomáš Linka a fešáci na Bontonu. Tak tady je máte.

To byl YouTube na Bontonu, já vám přeju nádherné středeční dopoledne, mnohde možná sluníčka, podobně jako tady u nás v Praze na Hagiboru, doufám, že i u vás je celkem pěkně, možná bude líp ještě někde, protože právě teď tam pošlu další písničku, vy mi píšete dobrý den, Dane, prosím o zahrání písničky od kapely Elán, Tuláci v podchodoch, všem posluchačům, vám do rádia a nám do práce na Budějovické náměstí, díky, píšou nám David s Romanem, tak pánové, já vás zdravím do práce do jižních Čech, ať vám to dneska pěkně utíká a hlavně jde od ruky teď i s kapelou Elán.

Jojo, co pak jo, žoráš? Eláni, tuláci v podchodoch a také středeční písničky na přání u nás na Bontonu. A sem píšete dobrý den. Prosím, měl bych přání pro Agátu. Milá Agi, přejeme ti celá kancelář vše nejlepší k svátku a necháváme zahrát písničku Vím už svý od Jirky Korna. Díky, tak tohle píše Martin, který vás za všechny zdraví. Tak milá Agáto, celé Rádio Bonton se připojuje s přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví. A teď už je zdraví Jirka Korn.

Taková krásná písnička ze zkušeného života od zkušeného muže Jiřího Korna právě teď u nás na vlnách Rádia Bonton. Parádní záležitost, ale my pojďme dál. Vy píšete: ahoj Dane, moc tě prosím o zahrání osmdesátkové klasiky od zpěvačky Anky Bagger, Where Were You Last Night. Díky a fajn den všem přeje Míra. Míro, já vám přeju nádhernou středu, tady ji máte.

Posloucháte Rádio Bonton, písničková přání s datem 14. října jsou skoro ve svém finále. Další na sebe pravda nenechalo dlouho čekat, vypíšete. Ahojky Danečku, velký vezíre, prosím o zahrání písničky od Michala Davida, Valčík, padá na mě, podzimní počasí, tak ať mám dobrou náladu, děkuji za zahrání, tak tohle píše Gabča. Tak Gabčo, hlavně nepodléhat podzimním deprézím, zpívá vám Michal David.

Tak to bylo něco na vaše podzimní chmury. Michal David právě teď dospíval na Bontonu. No a vy píšete hezký den, Dané, a všichni, kdo posloucháte, prosím o zahrání Jarošovského pivovaru pro všechny super lidi, ať si užívají hezké slunečné počasí. Díky, napsal Lukáš. Tak Lukáši, není vůbec zač, tady je Argema.

0: Tak jsme si udělali chutě před obědem s Argemou na Bontonu, a to jednu minutku po 11. hodině. Já vám přeju hezké dopoledne. Hanka Zagorová už je připravená. Po 11. hodině se k ní připojí také kapela Miraj. A i když přesto všechno tě mám rád. A nebo Alphaville. Tak hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
3: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej.

0: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10. Radio Bonton a Dan Kostka.
2: Ano, a teď už společně jedeme dál středečním dopolednem. Už za malou chvíli se zastavíme u Agáty, která dnes slaví svůj svátek. Teď už on další muzikant, Jermaine Jackson a Piazzadora.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Radio

starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Tak to byla Belinda Carlisle na Bontonu. Já vás zdravím, přeju vám nádhernou středu s datem 14. října. No koukám na Agáty, už vesele slaví od rána určitě. V každém případě jsou to oni, kdo dnes slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, tak Agáta, co o ní říkají hvězdy? Například to, že ačkoliv prý život do cesty postaví velkou řadu překážek, ona se jen tak nevzdává. Prostě se smíří s tím, že cílu, které si stanovila, dosáhne prostě o něco později a dál se drží svého plánu. Jinak nejlépe ji vyhovuje život na volné noze. Ideálně se uplatní v nějaké tvůrčí profesi, no a jejím přítelem se stane pouze ten, kdo má nějaké charisma a umí se prosadit. Vytváří kolem sebe sbírku zajímavých lidí, se kterými nikdy není nuda. Tak doufám, že už jste, Agáty, opaleny těmito lidmi a vesele slavíte svůj svátek. Ještě jednou za celé Rádio Bonton přeju všechno nejlepší. No a muzika, za chvíli to bude třeba Spania, také Petr Kolář, no a chystám i další dopravní informace, tak zůstaňte s námi.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Tak to byla Spania na vlnách Bontonu, teď už dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A zamíříme do hlavního města, pozor, v ulici Sokolovská v Praze, kde havarovala 3 osobní vozidla. Podobná situace, tedy jen 2 osobáky v sobě, hlásí také ulice Černokostelecká v Praze, tak opatrně. No a míříme ještě na Lounsko, tady máme problém u obce Blšany na silnici 27, kde havarovala 2 osobní vozidla. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a posílám také další bezva muziku, za chvíli třeba Krištof, také Bonnie Tyler, anebo kapela No Name.

Krásné středeční dopoledne, milí buntoňáci. Tak za 3 minutky už máme 11:45. Já vás zdravím, přeju vám hezkou středu. Za chvilku budeme obědvat, za chvíli 12. hodina, takže pokud už se právě teď pokoušíte něco dobrého k obědu vytvořit, tak já vám k tomu budu hrát, aby se vám vařilo ještě mnohem lépe. Už za malou chvíli například Poetika, budou také Bad Boys Blue nebo Hanka Zagorová, no a teď už na vlnách Rádia Bonton také OMD. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Další z parádních duetů, tentokrát Iveta Bartošová a s ní Daniel Hůlka na vlnách Rádia Bonton. Za půl minutky je tady pravé poledne, no a po 12. hodině se tady objeví třeba Karel Zik. Český Elvis Presley naprosto bravurně. Jinak Lucka Bílá, takové to pravidlo, láska je láska. Ano, co by také nebyla. No a mám pro vás také Backstreet Boys. Tak hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jak bude zítra? Polojasno až oblačno, ráno a dopoledne čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost. No a nejvyšší denní teploty budou fajn 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už přeju dobré chutnání k vašemu středečnímu obědu. Už za malou chvíli něco pro všechny filatelisty, ovšem teď už také pro milovníky další parádní a víc české muziky. Tady už je kapela Turbo.

0: Ve filmu Pupendo se objevila tahle nádherná písnička, o ní se právě teď na Bontonu postarala Meky Žbirka. Já vám přeju krásnou středu s datem 14. října. Mimochodem koukám, že filatelisté měli byste možná zbystřit, protože Česká pošta právě dnes uvádí do prodeje zcela novou poštovní známku s motivem lanové dráhy na Komáří výšku u Krupky na Teplicku. Známka se mise technické památky stojí 31 korun, no a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Takže můžete směle rozšířit svoji nabídku. No a já mám pro vás také nabídku další skvělé muziky. Za chvíli to bude třeba Lucie Bílá, také Láďa Štajdl nebo Atomic Kitten. No a chystám i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
3: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.

0: Panečku, to je Lásky na Petříně. Lucka Bílá zpívala právě teď na Bontonu. A to necelou minutku před půl jednou. Ano, čas na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Tentokrát začínáme dopravní nehodou na dálnici D7. Tady pozor, na 21. a půltém kilometru ve směru na Prahu. No a v Praze tady přímo v ulici Hornoměcholupská řešíme nehodu dvou osobáků a jedeme ještě na Lounsko, na silnici 27 obce Blšany, kde jsou v sobě dva osobáky s jedním nákladním vozidlem. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. Posílám také další parádní muziku. Za chvíli to bude třeba Tereza Mašková, kdo vám bude zpívat. Mám pro vás také kapelu Team a teď už Pink na Bontonu.

Radio Bonton. Im proče na světě nebe vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím, vím, že čas smutku snad přešel,

Jiná Tereza Mašková na vlnách Rádia Bunton. Já vám přeju hezkou středu. Mimochodem 14. říjen byl mimo jiné vyhlášen také Národním dnem desertů. Ano, je to tak. No a navíc teď máme čas po obědě, takže je na čase to oslavit. Co vy na to? Tak pokud ano, dobrou chuť vám přeju a posílám k tomu také další skvělou muziku. Za chvíli to budou třeba Backstreet Boys, také Helena Vondráčková, anebo Savage Garden.

0: Posloucháte Rádio Bonton, tak tohle byli Hanson. Mimochodem, v době, kdy vydali tenhle svůj obrovský hit, co si budem povídat, tehdy jim to šlapalo, jim bylo pouhých 11, 14 a 16 let. A hned takhle obrovský úspěch. No, jsou to prostě kluci šikovní. Podobně jako Aleš Brychta, to už je trošku starší člověk, pravda. A pořádně ostřílený rocker, dalo by se říct. No a právě on po 13. hodině zaspívá na vlnách Rádia Bonton. Podobně jako Jirka Macháček a jeho MiG 21. A nebo Susan Vega. Tak tady hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra, polojasno až oblačno, ráno se připravte na místní mlhy nebo nízkou oblačnost, no a nejvyšší denní teploty fajn, 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my se společně už za malou chvíli vypravíme do Vizovic na Zlínsku, teď ovšem do Austrálie, to je trošku dál. Kylie Minogue právě teď zpívá na Bontonu.

0: Na rádiu Bunton zpívala Susan Vega. Luka, já vám přeju krásný den. Máme středu 14. října, samozřejmě víkend už se nám pomalinku, ale jistě blíží, takže je na čase pomalinku se pohlednu také potom, jak ho strávit, kam vyrazit, například ve Vizovicích na Zlínsku, tak tam bude právě v sobotu k vidění rekonstrukce bojů z konce druhé světové války. Akce Vizovice 1945, cesta k vítězství a nový začátek. Vám nabídne také seskok parašutistů, přehlídku dobové techniky a výzbroje a také expozici věnovanou bitvě o Bílé Karpaty. Mimochodem podobná událost, která veřejnost detailně seznamuje s důležitými historickými okamžiky z konce druhé světové války, se na území tohoto města koná úplně poprvé. Tak si ji prostě nenechte ujít a skvěle se bavte. Já mrknu za dopravou a to už za malou chvíli, ovšem do té doby si dáme také nějakou další parádní muziku, například Slzu, bude také Sandra a zaspívá i Jitka Zelenková na Bontonu.
1: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
2: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.

0: Je to pravda od věka, bez lásky láska není. Jitka Zelenková o tom právě teď zpívala na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezký den, mám pro vás také dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Startujeme na dálnici D1, tady pozor na 205. kilometru ve směru na Brno, kde havaroval osobák do svodidel. Problémy máme také na Teplicku, opatrně v Bílině v ulici Volkerova, kde havarovala 3 osobní vozidla. No a stále problém také na Lounsku, na silnici 27 u obce Blšany, kde se právě teď šetří nehoda 2 osobáků s nákladním vozidlem. Na místě jsou složky záchranářů, takže i tady počítejte s komplikacemi a zdržením. Tak jezděte v klidu a pohodě. Já vám přeju šťastnou cestu, no a muzika už je na cestě za vámi. Za chvíli to budou třeba MiG-21, také Madonna, anebo Divokej Bill.

0: Radio Bonton.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Ach, snad ne, ježít, mi 21. Agáta ta dneska žije, ta má dneska svátek, máme totiž 14. října, ještě jednou blahou přejeme, všechno nejlepší přejeme samozřejmě, ale koukám také, kdo další dneska může slavit, například zápasník MMA Jiří Procházka, který má narozeniny, podobně jako modelka Kateřina Stočesová, anebo, no klidně bych mohl říct, supermodelka Daniela Peštová, tak přejeme jen a jen to nejlepší.

0: Tak to byl Jojo Band na vlnách Bontonu. Já mám pro vás také muziku do další hodiny, už za malou chvíli. To bude třeba Ilona Čáková, kdo vám bude zpívat. Jako další nabídnu kapelu Krištof. A do třetice Ryan Paris. Ano, sladký život si dáme. No a také další skvělé hity, které vás čekají, tak zůstaňte s námi.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, navíc už za malou chvíli do studia opět dorazí kolegyně meteoroložka Dagmar Huncová. Zatím pilně připravuje počasí na zítra. Uvidíme, co z ní vlastně dneska vyleze. V každém případě ze mě už pomalinku, ale jistě leze další muzika. O ní se právě teď na Bontonu postará Petr Novák.

0: Marie Rotrová ve společnosti Petra Němce, no a s vámi také Rádio Bonton a za chvíli také další výborná muzika, třeba Banket nebo Kristina Perry, teď ovšem Dáša a to znamená aktuální počasí na zítra.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. To budou hlavní roli mlhy. Ty očekáváme nejenom ráno a dopoledne, ale ojediněle se budou držet až do odpoledních hodin. Tento tak bude relativně šedivý. Na druhou stranu, tam, kde se mlha rozpustí, bude polojasno až oblačno a odpolední maxima zamíří až k 18 stupňům Celsia. A dobré podmínky by měly být i pro vznik takzvaného mlžného luku, tedy duhu v mlze. Takže buďte ve střehu.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus

0: Tak to byla skupina Bankéť na Bontonu, teď už další dopravní informace.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Začínáme problémem na dálnici D0, tady pozor, na 21. a půltém kilometru ve směru k D1. No, velký problém, 3 dodávky a osobák v sobě, na místě jsou záchranáři a vy tady počítejte s komplikacemi. Pojďme dál, v Praze pozor, v ulici k Červenému dvoru, kde havarovala 2 osobní vozidla, no a zamíříme ještě do Jihlavy, do ulice Tylova, i tady jsou v sobě 2 osobáky, tak opatrně, šťastnou cestu vám přeju. No a muzika třeba Marcela Holanová, anebo Fade Hill.

Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju krásné odpoledne, 15. hodina se blíží. Markétka Majerová, tak to je to, oč tu teď běží, protože právě ona s vámi bude už od 15. hodiny. Ode mě ještě další muzika, za chvíli třeba Krištof, bude také Ryan Paris, no a teď už na Bontonu Ilona Čáková. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.

0: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
1: Parádní středeční odpoledne vám přeji, už máme 14. října a to se nám slaví Světový den standardů, tak se na to podíváme proč, a taky Národní den dezertu, takže to dneska bude hodně o sladkém. Svátek mají agátky, nebojte se dívky, slečny, dámy, taky na vás dojde, ale nejdřív muzika. Dalibor Janda, Amy McDonald nebo Karel Zich, to je výběr pro příští minuty, hezké odpoledne s Bontonem.
2: Z odrazu zvět

0: Bonton, hezkou středu vám přeji. Dneska se slaví Světový den standardů a ten byl stanoven k výročí založení Mezinárodní normalizační organizace už v roce 1946. A k čemu nám je? Tato organizace má na starosti specifikaci a vyhlašování mezinárodních standardů, a to v různých oborech činnosti. Nejčastěji to známe pro služby, průmysl, v posledních letech i pro gastronomii. A kdybychom nevěděli, co je standard, tak bychom nevěděli, jestli jsme dostali víc nebo míň, než ten standard je. Takže ať vždycky dostaneme o fous víc, než je standard, to si přejme. A mám tu pro vás Eurythmics anebo Buty. Tak to je všechno nad standard. Tak na to jsme tady na Rádiu Bonton zvyklí. Hezké odpoledne.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z M&D, to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. M&D, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix, buďte in.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Lucie na rádiu Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Máme 14. října a to se slaví taky Národní den desertu. A je to svátek, který vznikl ve Spojených státech, ale postupně se rozšířil do celého světa. A význam slova desert, ten pochází z francouzského slova a znamená sklidit ze stolu. Protože desert se podával až po odklizení hlavního chodu. A pokud jste teď dostali chuť na něco sladkého, tak já bych tady měla jeden tip na kokosové kiribat ze Srí Lanky. Nevím, jestli se to čte takhle, ale to je jedno. A ta příprava je strašně jednoduchá. Rýži zalijete kokosovým mlékem, osladíte a vaříte tak dlouho, dokud uvolněný škrob neudělá pudinkovou konzistenci. A podává se na Srí Lance ke snídani, ke svačině, jako cukroví na svatbách, na oslavách a jeho chuť milují hlavně děti. A nebo bych tady měla jeden desert z Dubaje. V překladu znamená Aliho matka.

0: zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací ClubCard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné ClubCard, ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
6: To je ale zima. Jdu ven.
5: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
10: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Radio Bonton a Markéta Majerová.
12: Příjemné středeční odpoledne vám přeji. Máme 14. října a to je den, který já mám moc ráda. Protože proč? Protože moje dcera má svátek. Ano, milé Agáty, Agátky, za chvilku se k vám dostaneme. Už je vás hodně, už je vás přes 3000. Když se v roce 2000 moje dcera narodila, tak vás bylo 10. Pak došlo k nárůstu oblíbenosti tohoto jména. No, modří už vědí. Takže Agátky, za chvilku se podíváme na to, jaké jste. A do té doby tady mám například Chrise Normana, Anuka, anebo začne Rick Astley. Hezké odpoledne.

0: cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radio Bonton.

0: Collins na Rádiu Bonton, hezké středeční odpoledne vám přeji a už se podíváme na dnešní oslavenkyně a těmi jsou Agáty. Tak milé Agáty, vaše slovo se vyvinulo z řečtiny a překládáme vaše jméno jako laskavá nebo láskyplná. A svatá Agáta je patronkou všech zvonařů a ti i v dnešní době prosí při odlévání zvonu o pomoc a podporu. A když se na to podíváme, tak když vám se do cesty postaví nějaká překážka, tak vy se jen tak nevzdáte. Vy se smíříte s tím, že cílu, které jste si stanovili, dosáhnete až o něco později a dál se držíte svého plánu. Nejlépe vám vyhovuje život na volné noze, ideálně si uplatníte v nějaké tvůrčí profesi a co je zajímavé je, že vaším přítelem se stane jenom ten, kdo má nějaké charisma a umí se prosadit. Takže kolem sebe vytváříte sbírku zajímavých lidí, s kterými nikdy není nuda. Takže milé Agáty, Agátky, užijte si svůj dnešní svátek, pořádně si ho oslavte. A moje Agátko, ještě jednu speciálku. Všechno nejlepší, pusu, mám.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.

Rádiu Bonton a jejich song Životní. Životní byl dnešní den v roce 2012 pro rakouského parašutistu Felixe Baumgartnera, protože on skočil ze stratosféry. Já nevím, proč to ty lidi dělají, ale řekněme si, že to bylo z kapsle zavěšené na heliovém balónu ve výšce přes 39 kilometrů. To je hodně vysoko. A dosáhl rychlosti 1357 kilometrů v hodině. A tím jako první člověk v historii prolomil rychlost zvuku ve volném pádu bez pohonu. Přátelé, doba volného pádu činila 4 minuty a 19 sekund. Já bych ty 4 minuty nechtěla být v jeho kůži a přemýšlet, jestli se to povede nebo nepovede a přitom pořád padat. No, povedlo se mu to, je první, komu se to povedlo. Skok ze stratosféry proběhl poprvé v roce 2012. Tak nedělejte hlouposti, pokud na to nemáte správné vybavení. A my si teď pustíme například No Name, Caju Gotta anebo Bruce Springsteena.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
6: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
9: Hezké středeční odpoledne vám přeji. Máme 14. října a já tady vidím nádhernou akci, která se koná už tuto sobotu a je to máslovické dýňování. A tam se toho vždycky spousta děje, takže za chvilku se podíváme na to, co přesně letos. A do té doby tu mám například Olympiky, Lucku Bílou anebo Petra Reska. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

největší láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: I Rejžen na rádiu Bonton, hezké středeční odpoledne vám přeji. Dýně už jsou nějakou dobu všude kolem nás a místo, kde si je můžete užít ale víc než jinde, jsou Máslovice. A to už tuto sobotu, protože se tam koná tradiční máslovické dýňování. To znamená, že si tam můžete vyřezávat a zdobit dýně. Je dobré si teda sebou vzít nůž na to vyřezávání a polévkovou lžíci. Dýně mají na místě. K tomu tam bude otevřený celé odpoledne strašidelný dům a pro malé děti pohádkový les a spousta dýňových pochoutek a dýňových suvenýrů. Takže kdybyste tuto sobotu vyrazili do Máslovic, tak si myslím, že tam se nudit nebudete. S námi tady taky ne, protože nás čeká třeba George Michael anebo Jana Kirchner. Už za pár okamžiků na rádiu Bonton.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

Tady je. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adie.

Opět Radeček na Rádiu Bonton, hezké středeční odpoledne. Jenom připomínám, že dneska slaví svátek všechny Agáty Agátky, tak na ně nezapomeňte. A užijte si krásně dnešní večer, ať už něco slavíte nebo ne. Markéta Majerová se na vás těší zase zítra ve 3. A teď vás tu nechám v hezké společnosti, protože budou například Roxette, Jirka Korn anebo Celine Dion. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
1: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Co se nejlíp hodí ke

0: Renault.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.

Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bez konkurence.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Ad gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.

by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Dceru Gedu

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a pan Petr Holubec, specialista na komunikaci z pražské energetiky. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: V poslední době samozřejmě registrujeme všichni, že na našich silnicích přibývá elektromobilů. A vy spolu s ostatními energetickými firmami se staráte o dobíjecí síť. Jaký je v současné době její stav?
2: V počtu dobíjecích stanic pro elektromobily se naše společnost blíží k magickému číslu 1000. U nich se však může současně dobíjet až 1500 elektromobilů, protože mnohé stanice zvládnou dva elektromobily. S tímto počtem jsme druhý největší poskytovatel této služby v republice. Mnozí další nás následují a tak tvrdím, že dnes i při rostoucím počtu elektroaut není dobíjecí infrastruktura slabé místo.
1: Bude to stačit, když v současné době je v České republice registrováno přes 73 tisíc čistě elektrických osobních aut?
2: Dějte se, v republice máme necelých 6400 veřejných dobíjecích bodů. Já netvrdím, že někde nemůže nastat krátkodobý zájem převyšující tamní možnosti dobíjení, například v nějakém obchodním centru. Ale musíme si uvědomit, že většina z těchto elektroaut může dobíjet někde ve firmách, v garážích, využívají domácí dobíjení a ty veřejné dobíjecí stanice využívají vlastně jen příležitostně. Navíc se velmi prodlužují dojezdy elektroaut a tak mnohým stačí dobíjet prakticky obden nebo třeba jen jednou týdně.
1: Co tedy bude dál? Jak bude probíhat další výstavba infrastruktury?
2: Tak v Praze rozhodně chceme budovat takzvané ultrarychlé dobíjecí huby, tedy místa, kde může být hned několik dobíjecích stojanů pro větší počet elektroaut, jako jsou například obchodní centra, navštěvovaná sportoviště nebo místa u začátku dálnic. Už je dneska máme, například u 11 na Jižním městě, u kongresového centra v Praze na Pankráci či v ulici Novovysočanská. A kromě téhle vlastní výstavby pokračuje i naše spolupráce s firmou EMV, kde u jejich čerpacích stanic rostou rychlodobíječky. A podobné je to i s hlavním městem Prahou, kde pokračujeme v takzvaném rezidenčním bydlením, tedy tam, kde lidé bydlí, aby měli kde dobíjet.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal specialista na komunikaci od pražské energetiky, pan Petr Holubec. Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Radio Bonton.

gondulová. Úplně celá celička levandulová. Nádherně levandulová.

0: Radio Bonton.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že

Bohem lásko, já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to, je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct zbohem lásku.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sníh cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Skupina senátorů chce u ústavního soudu zrušit zákon, který vládě umožňuje regulovat ceny pohonných hmot. Podle nich dává kabinetu příliš velké pravomoci a může nutit prodejce prodávat paliva dlouhodobě se ztrátou. Celníci zadrželi poblíž Šumperka 34 kg kratomu. Dvojice Čechů ho podle svých slov koupila přes aplikaci Telegram v Brně. Prodej a distribuce této látky přitom od loňského listopadu podléhají zákonné regulaci. A kajakář Jakub Krejčí se stal českým kanoistou roku. Úřadující mistr světa i Evropy ve vodním slalomu v anketě porazil rychlostního kanoistu Martina Fuchsu, který tak neobhájil loňské prvenství. Dnes budou teploty kolem 12 až 17 stupňů Celsia, pršet by nemělo, čeká nás převážně slunečné počasí, ráno ale místy s mlhami, které se během dopoledne rozpustí.

0: Rádio Bonton správy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Zájem o hypotéky v Česku v září oproti srpnu mírně vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za více než 35 miliard korun. Meziročně je to ale o 6% méně. Francouzské aerolinky Air France budou respektovat nová izraelská pravidla. Ta zakazují členům posádek hlavně z muslimských zemí letat do Izraele nebo přes jeho území. Podle některých jde ale o diskriminaci. Hokejisté Plzně prošli základní části Ligy mistrů bez jediné porážky. V posledním šestém utkání zvítězili na ledě finského týmu Saipa 6-3 a připsali si šestou výhru v soutěži. A dnes nás čeká hlavně slunečné počasí, ráno místy s mlhami, které se během dopoledne rozpustí. Pršet nemá a teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů Celsia.

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Skupina senátorů chce u ústavního soudu zrušit zákon, který vládě umožňuje regulovat ceny pohonných hmot. Podle nich dává kabinetu příliš velké pravomoci a může nutit prodejce prodávat paliva dlouhodobě se ztrátou. Celníci zadrželi poblíž Šumperka 34 kg kratomu. Dvojice Čechů ho podle svých slov koupila přes aplikaci Telegram v Brně. Prodej a distribuce této látky přitom od loňského listopadu podléhají zákonné regulaci. A kajakář Jakub Krejčí se stal českým kanoistou roku. Úřadující mistr světa i Evropy ve vodním slalomu v anketě porazil rychlostního kanoistu Martina Fuchsu, který tak neobhájil loňské prvenství. Dnes budou teploty kolem 12 až 17 stupňů Celsia, pršet by nemělo, čeká nás převážně slunečné počasí, ráno ale místy s mlhami, které se během dopoledne rozpustí.